0: letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.
1: Hudební novinka Rádia Haná.
0: Právě teď.
1: Právě teď.

0: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další zprávy. Radary v dopravě v Olomouci mají smysl. Městská policie Olomouc oznámila, že díky radarům, které hlídají dodržování povolené rychlosti v ulicích města, ubývá přestupků. Na třech nejnovějších měřících místech, Šternberská, Slavonínská a Jižní ulice, klesl počet hříšníků až o polovinu. Podrobně o tématu radarů hovoří komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle v rozhovoru na webu podcasty.olomouc.eu a také v článku na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Jaké kulinářské dobroty dokáže nabídnout Olomoucký kraj? To poznáme na letním food festivalu Chutě kraje. Poprvé zavítá i do Olomouce. Regionální kuchyni a produkty najdeme v neděli 6. září v Olomouckém Rozáři.

0: Regionální zprávy.
1: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské Pustevny.
2: Sport. Naše atletická reprezentace odletěla na mistrovství Evropy do Birminghamu. Dospělácká premiéra čeká i 20-letého desetibojaře Tomase Järvinena.
3: Určitě se hrozně těším. A možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat. A chci ukázat to, co umím a doufejme, že i ukážu.
2: Říká naše nová hvězda, desetibojař Tomas Järvinen před startem na mistrovství Evropy. Držíme mu i celé naší atletické partě palce, ať toho cinkne nějaká ta medaile. My už teď pokračujeme dál. Nálož té nejlepší muziky je tady.
4: Počasí.
2: Pojďte se podívat na počasí v dalším srpnovém týdnu. Hned v pondělí se podržíme tropů s teplotami kolem 32 stupňů. V úterý a ve středu si od největších horkostí jenom mírně oddychneme. Bude průměrně kolem 27 ve stínu. Od čtvrtka půjdou teploty opět nahoru a další víkend bude znovu ve znamení tropické třicítky. Vůbec nejteplejším dnem týdne bude ale pondělím. Zaútočíme opravdu na 32 až 34 ve stínu. Víme, jak bude celý týden pokračuje krásné horké léto. Přeju úspěšný start do nového týdne.
4: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, ani zdánlivě jednoduché úkoly nelze podceňovat, býci dnešek přinese pochopení a souznění. Blíženci své rodině snesete modré z nebe, radci srovnejte si všechny svoje pocity a dojmy, lvi neměli byste jednat s horkou hlavou, pany možná se zlepší vaše finanční situace, váhy určitě nečekáte, že bez práce budou koláče, štíři zamyslete se nad vším, co chcete změnit, střelci naštěstí kolem sebe máte lidi, kteří uvažují podobně jako vy. Kozorozi, je šance, že získáte kontakty na někoho velmi zajímavého. Vodnáři, díky meditaci se naučíte lépe zvládat napětí. A co my ryby, v práci prý budeme mít pohodičku, jako bychom byli na dovolené.

0: Na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Ahoj, co se nám uvolnilo na nebi, Tondo?
1: Ahoj, Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ona se hlavně uvolnila na nebi napěťová vazba mezi Venuší a Marzem, která teď asi 3 týdny i vztahy mezi muži a ženami spíš komplikovala a sexuální životu komplikovalo. A od tohohle týdne už se to může lepšit. Ten týden vidím jako hodně seznamovací, romantický, zamilovávací, protože Venuše je naproti Neptunu, v trigonu na Uran, v trigonu na Pluto, takže vznikne množství důležitých vztahů a tohle neříkám v našem vysílání každý týden, viď?
0: Pravda, to neříkáš pravidelně. Tento týden přeje tedy seznamování i romantice v ložnici, super. Co se rýsuje na víkend? Máš vzkaz pro všechny, kteří nechtějí sedět doma, vyrazí k vodě a třeba i můžou popíjet alkohol?
1: Ona na nebi bývá jako rovnováha mezi těmi plusy a mínusy a tou stínovou složkou je o víkendu tendence lidí, co si rádi přihnou to přepísknout a upřímně řečeno i jako utopený lidi, který ve vodě něco jako špatně nebo připitý, jo, to tam je na tomhle víkendu úplně jako kritická okolnost.
0: Děkujeme za upozornění, dávejme na sebe pozor, hvězdná poselství každé pondělí na našem rádiu od astrologa Tondy Baudyše.
1: Jo, hele, díky, zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Víte, že originální verze songu nemusí být vždy lepší než cover verze, ale pravděpodobně se nám bude líbit víc a to proto, že jsme ji slyšeli prostě jako první. O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
2: Rádio Haná. Rádio Haná. Olomouc, Valmez a Kroměříž.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: počasí.
1: Pojďte se podívat na počasí v dalším srpnovém týdnu. Hned v pondělí se podržíme tropů s teplotami kolem 32 stupňů. V úterý a ve středu si od největších horkostí jenom mírně oddychneme. Bude průměrně kolem 27 ve stínu. Od čtvrtka půjdou teploty opět nahoru a další víkend bude znovu ve znamení tropické třicítky. Vůbec nejteplejším dnem týdne bude ale pondělím. Zaútočíme opravdu na 32 až 34 ve stínu. Víme, jak bude celý týden pokračuje krásné horké léto. Přeju úspěšný start do nového týdne.

0: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, ani zdánlivě jednoduché úkoly nelze podceňovat. Býci, dnešek přinese pochopení a souznění. Blíženci, své rodině snesete modré z nebe. Radci, srovnejte si všechny svoje pocity a dojmy. Lvi, neměli byste jednat s horkou hlavou. Pany, možná se zlepší vaše finanční situace. Váhy, určitě nečekáte, že bez práce budou koláče. Štíři, zamyslete se nad vším, co chcete změnit. Střelci, naštěstí kolem sebe máte lidi, kteří uvažují podobně jako vy. Kozorozi, je šance, že získáte kontakty na někoho velmi zajímavého. Vodnáři, díky meditaci se naučíte lépe zvládat napětí. A co my ryby, v práci prý budeme mít pohodičku, jako bychom byli na dovolené.
1: Hvězdy ví.
0: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
4: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané. We'll

0: Hana, potřebuju životu, protože mě zpříjemňují život s pěknou hudbou a s zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
1: Rádio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
2: Rádio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
3: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslechla dobrou hudbu.
4: Vaše věrné rádio.
5: 30 rokov na scéně No Name v O2 Arene.
6: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
7: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
8: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
9: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulec, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
10: Ráno je top!
11: Rádio Hana!

0: který je v podstatě zachránil, protože v roce 2014 už to kluci chtěli vzdát. Ale jedou dál a samozřejmě my jsme velice rádi. Hrajeme si i po 6. hodině tady u nás na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme Spin Doctors. Budou taky No Name. A v naší pondělní ranní topce budeme určitě rozdávat super italské kafe. Možná, že už v další hodině k tomu zahraje Charzan. Rozhodně poslouchejte dál. Rádio Hana, teď je 5.57.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další zprávy. Radary v dopravě v Olomouci mají smysl. Městská policie Olomouc oznámila, že díky radarům, které hlídají dodržování povolené rychlosti v ulicích města, ubývá přestupků. Na třech nejnovějších měřících místech, Šternberská, Slavonínská a Jižní ulice, klesl počet hříšníků až o polovinu. Podrobně o tématu radarů hovoří komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle v rozhovoru na webu podcasty.olomouc.eu a také v článku na webu report.cz.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Jaké kulinářské dobroty dokáže nabídnout Olomoucký kraj? To poznáme na letním food festivalu Chutě kraje. Poprvé zavítá

0: čeká i 20-letého desetibojaře Tomase Järvinena.
1: Určitě se hrozně těším. A možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat, a chci ukázat to, co umím, a doufejme, že i ukážu.
0: Říká naše nová hvězda, desetibojař Tomas Järvinen před startem na mistrovství Evropy. Držíme mu i celé naší atletické partě palce, ať toho cinkne nějaká ta medaile. My už teď pokračujeme dál. Nálož té nejlepší muziky je tady.
2: Počasí.
0: Pojďte se podívat na počasí v dalším srpnovém týdnu. Hned v pondělí se podržíme tropů s teplotami kolem 32 stupňů. V úterý a ve středu si od největších horkostí jenom mírně oddychneme. Bude průměrně kolem 27 ve stínu. Od čtvrtka půjdou teploty opět nahoru a další víkend bude znovu ve znamení tropické třicítky. Vůbec nejteplejším dnem týdne bude ale pondělí. Zaútočíme opravdu na 32 až 34 ve stínu. Víme, jak bude. Celý týden pokračuje krásné horké léto. Přeju úspěšný start do nového týdne.
2: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
3: Dobré ráno, bylo 6 hodin.

0: podíváme se vůbec obecně na dnešní oslavence, tak určitě poslouchejte dál. Teď je 6 hodin a 8 minut.
1: Rádio Hana.
2: Vaše letní rádio.

0: 6 hodin a 15 minut, zdravíme všechny, přejeme pohodové pondělní ráno. Před půl sedmou se určitě podíváme na aktuální dopravu a počasí, které nás čeká. No a teď už svatý Vavřinec, který je mimochodem patronem kuchařů, knihovníků a hasičů. A to není všechno.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je tady pondělí, 10. srpna, svátek má Vavřinec a na mnoha místech jsme díky dnešnímu oslavenci měli o víkendu svatovavřinecké hody. Bylo to například v Přerově anebo ve Štěpánově. Jinak narozeniny má bývalá tenistka Andrea Hlaváčková, herec Antonio Banderas anebo italský zpěvák Drupy.
2: Nic nebude hotovo.
3: Jak nic nebude, Vlasto, nedělaj krávu.
0: Cože? Nic nebude? Tak v tom případě je tady správně den lenosti. My ovšem makáme dál. A to i na začátku týdne v pondělí 10. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
8: Legenda, která psala historii české rockové scény.
7: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
8: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
7: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
8: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
7: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Rádio Hana.
12: Nejlepší

0: pondělí. Dneska, podle předpovědi z minulého týdne, mělo pršet, ale přehánky a deště se nejspíš ještě odkládají. Nespočítejte s tím, že bude většinou polojasno a odpoledne naměříme zase tropických 30 až 35 stupňů. Doprava. Je tu taky aktuálně ranní doprava. V Olomouci hlásíme, že máme dál rozkopané náměstí Hrdinu. Navíc u soudu se teď vyměňují semafory. Je tu zúžení a taky dopravní značka. Dej přednost v jízdě tramvaji, tak na to pozor. Jinak máme hlášenou nehodu na Kroměřížsku v Břestu, kousek od té jednoty. Opatrně, je to havárie osobáku, na místě jsou záchranáři. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: minut. Určitě zůstaňte s námi. Je 6.30, je přesně 6:30. Dobré ráno.
1: To nejlepší pro ty nejlepší.
2: Rádio Hana
1: a ranní topka.

0: Posloucháte Hanu, hezké pondělní ráno, je 6 hodin a 36 minut. Za malou chvilku tady bude Sebastian. Mimochodem, možná by vás zajímalo, teď po ránu je venku docela příjemných 15 až 20 stupňů. Upřímně, na kole se pojede velice dobře. Je tady nový týden, nová šance naplánovat si něco skvělého. Takže hodíme se do gala, usmějeme se na zrcadlo a jdeme na to. Tak schválně, co nás vlastně čeká podle našeho rádiového astrologa.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Každé pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Ahoj, co se nám uvolnilo na nebi, Tondo?
3: Ahoj, Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ona se hlavně uvolnila na nebi napěťová vazba mezi Venuší a Marzem, která teď asi 3 týdny i vztahy mezi muži a ženami spíš komplikovala a sexuální životu komplikovalo. A od tohohle týdne už se to může lepšit. Ten týden vidím jako hodně seznamovací, romantický, zamilovávací, protože Venuše je naproti Neptunu, v trigonu na Urán, v trigonu na Pluto, takže vznikne množství důležitých vztahů a tohle neříkám v našem vysílání každý týden, viď?
2: Pravda, to neříkáš pravidelně. Tento týden přeje tady seznamování i romantice v ložnici, super. Co se rýsuje na víkend? Máš vzkaz pro všechny, kteří nechtějí sedět doma, vyrazí k vodě a třeba i můžou popíjet alkohol?
3: Ona na nebi bývá jako rovnováha mezi těmi plusy a mínusy a tou stínovou složkou je o víkendu tendence lidí, co si rádi přihnou to přepísknout a upřímně řečeno i jako utopený lidi, který ve vodě něco jako špatně nebo připitý, jo, to tam je na tomhle víkendu úplně jako kritická okolnost.
2: Děkujeme za upozornění, dávejme na sebe pozor, hvězdná poselství každé pondělí na našem rádiu od astrologa Tondy Baudyše.
3: Jo, hele, díky, zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
5: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
8: Proto ne.
7: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
8: Proto taky ne.
7: Tak proč?
8: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
7: Ale koupil.
8: Fakt?
7: Fakt.
8: Oh, ty jsi nejlepší.
7: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
9: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
10: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u Kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
11: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiércinemas.cz.
1: Rádio Hana. Přejeme

0: Cože? Vy jste to dneska dali na první zvonění budíku. No tak to samozřejmě, nahané, gratulujeme. To už je vlastně takové první velké vítězství tohoto týdne. Už ho máte v kapse, takže odměníme se skvělou snídaní a my vám k tomu samozřejmě, nahané, dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Bude Taylor Swift, nebo taky Backstreet Boys, tak dobré ráno.
1: Rádio Hana.

Nahané Taylor Swift, nahané taky víme, jak se o víkendu dařilo fotbalové Sydně a nebo jak to do budoucna bude se střídáním času letní versus zimní. Určitě si poslechněte zprávy. A po 7. hodině nahané.

0: kdo ví. Třeba si dáme další mega hit z našeho italského léta a rozdáme italskou kávu. Možná už v další hodině. Šarazán. Aktuální čas je 6.55.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Je pondělí 10. srpna. Nový přírůstek v zoo na Svatém Kopečku. Mládě lemura běločelého se narodilo v olomoucké zoo. Bílé zbarvení jeho hlavy ukázalo, že jde o samce. Populace těchto primátů ve volné přírodě klesá. V budoucnu tak samec posílí chov ve spřátelených zoo v Evropě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Budeme mít v Hranicích novou cyklostezku. Dnes začíná její stavba. Nová asfaltová cyklostezka vznikne na pravém břehu Bečvy mezi ulicemi Přísady a Partizánská. Pracovat se na ní bude 3 měsíce. Interaktivní mapu městských hřbitovů spustil Prostějov. Lidé v ní snadno najdou přesné umístění hrobů. Digitalizace téměř 15 000 hrobových míst ve městě a jeho částech vyšla na 1 400 000 korun. Dosud mělo město přehled hrobů jen na papíře. Podrobnosti najdeme na webu prostějov.eu. Střídání času bude pokračovat. Ručičky budeme posouvat nejméně do roku 2031. Počítá s tím nařízení, které projedná vláda. Změna času v Evropské unii měla původně skončit v roce 2019. Státy se ale neshodly na postupu.
1: Sport.
3: Svou první výhru v novém ročníku fotbalové první ligy si připsala Sigma Olomouc. Ve třetím kole vyhrála venku nad Artisem Brno 2-1. Sigma je nyní 8. v tabulce a Artis 13.
4: A Artis z 2-3 breaků nás tam pozobil, z jednoho dal vlastně gól a pak ještě nám zvonilo břevno. Jinak si myslím, že jsme za tím vítězstvím šli a myslím si, že všichni jsme velice šťastní za to, že se nám to povedlo, protože jsme ty 3 body hrozně potřebovali po těch 2 předchozích utkáních.
3: Dodal kouč Sigmy Olomouc Pavel Hapal.

0: počasí.
1: Dnešek je podle lidové tradice spojována s astronomickým jevem slzy svatého Vavřince, což je meteorický rej Perseid. Padající hvězdy tento týden očekáváme zejména ve středu 12. srpna, stejně jako zatmění slunce. Víme, jak bude, dneska většinou polojasno a k tomu odpoledne tropických 30 až 35 stupňů. Zítra a pozítří se pak lehce ochladí na 27.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci musíme dodržovat třicítku, například na Svornosti, na ulici Kmochova, nebo taky u parku na Krapkově.

0: od 5, tak nadechneme se a vykročíme s úsměvem do nového týdne a taky s lehkou hlavou. Pokud vás zajímá, co pro vás má dnešek podle hvězd, tak na květinové horoskopy se dostane už za chvilku. Teď posíláme Blacka.
1: Rádio Hana. Ráno je top.

v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí.

0: Tady je Hana, přejeme všechno dobré, přejeme jen to nejlepší. Před 7:30 se společně podíváme taky na aktuální dopravu a počasí v našem regionu. A teď už pondělní horoskopy.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, ani zdánlivě jednoduché úkoly nelze podceňovat. Býci, dnešek přinese pochopení a souznění. Blíženci, své rodině snesete modré z nebe. Radci, srovnejte si všechny svoje pocity a dojmy. Lvi, neměli byste jednat s horkou hlavou. Pany, možná se zlepší vaše finanční situace. Váhy, určitě nečekáte, že bez práce budou koláče. Štíři, zamyslete se nad vším, co chcete změnit. Střelci, naštěstí kolem sebe máte lidi, kteří uvažují podobně jako vy. Kozorozi, je šance, že získáte kontakty na někoho velmi zajímavého. Vodnáři, díky meditaci se naučíte lépe zvládat napětí. A co my ryby, v práci prý budeme mít pohodičku, jako bychom byli na dovolené.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu prostějov.eu.
3: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku?
4: Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ.
3: S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci.
4: Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence.
3: Více na skiareal.hlubocky.cz.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
10: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
11: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
14: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
15: Co třeba na delfíny?
14: Do zoo?
15: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
14: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
15: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
16: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
17: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
18: Rádio Hana.

0: Loučíme s tropickým víkendem, posloucháte Hanu a vlastně vítáme i tropické pondělí. Ano, víme, jak bude dneska většinou polojasno, odpoledne pak nějakých 30 až 35 stupňů. Přátelé, musíme se na to připravit, nicméně zítra ve středu se prý lehce ochladí na 27, tak uvidíme. Doprava. Taky víme, jak se jezdí tady. Odstavené auto máme hlášené v Olomouci na Lipenské a v Prostějově se připravíme na menší dopravní peklíčko. Už dneska tady začínají opravy nadjezdu u Vitany, takže zavřená bude Kralická od Dolní po Kojetínskou. Tohleto omezení v Prostějově odřízne i sjezd z dálnice D46 Prostějov střed, takže vlastně od Olomouce se do města dostaneme pouze a jenom u Teska, ať to víte. Chce to trpělivost. Cestu radši naplánujeme předem. Tak dobře dojďte. Je 7 hodin a 26 minut.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Dobré ráno.

0: Horan a možná už se blíží taky naše italské léto na Hané. Buďte ve střehu. Jinak jaká úskalí nás čekají třeba na dovolené u moře, krom toho, že se můžeme lehce spálit, protože vždycky chceme mít honem ten super bronz, no tak nějaké to nebezpečí na nás může číhat i přímo v moři.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí ráno.
2: Rádio Hana a letní servis.

0: žádný strach, dá se to rychle vyřešit. První pravidlo, ostny nikdy nevytahujte násilím ani pinzetou, snadno se zlomí a zůstanou v kůži. Místo toho namočte nohu do co nejteplejší vody, tak teplé, co snesete. Teplo totiž pomáhá rozkládat obsažené toxiny a zmírňuje bolest. Kůži kolem ostnů pak jemně promačkejte, často vyskočí sami. A ještě jeden skvělý trik z pláže. Místo potírejte octem nebo citronovou šťávou. Kyselina pomůže drobné zbytky ostnů rozpustit, pak už jen vydezinfikovat a zbytek dovolené prožít raději v botách do vody a s naším letním rádiem.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu.

a jeho Heaven, nebe dneska, takové polojasné se sluníčkem i s trochou mraků a my už pro vás máme něco extra, hola, hola, italské léto volá. Je to tady o prázdninách každý den italské megahity a navíc rozdáváme taky spoustu italských dobrot. Kolem poledne jsou to vždycky těstoviny, odpoledne ke svačince italský sýr, no a samozřejmě po ránu italská káva. Schválně, už jste dneska nějakou měli, neměli, čekáte, tak to jste tady správně. Navíc pokud se dovoláte a ještě se zaregistrujete na našich stránkách radiohana.cz, kde je ten správný odkaz, můžete být ve hře o výlet pro dva přímo do italského Bergamu. Takže mrkněte na radiohana.cz a vlastně už taky volejte 585 22 55 88, protože během dalšího italského megahitu je tu šance, aby někdo z vás vyhrál balení italské kávy. Držím palcem a jdeme na to.

0: Romina Powerem, osmdesátky, Šára Zán, možná, že pamětníci si vybaví osmdesátky tady u nás v Československu, parodie, skupina Triky a pověry, kdy se vlastně tenhle ten hit přespíval a zdělo tam parmazán, na chleba je namazán, což je samozřejmě gastronomický nesmysl, protože pravý italský sýr, parmazán, je hodně tvrdý. Prostě na chleba se namazat nedá.
1: Italské léto na Hané.
0: A nebo takhle, můžeme to zkusit. Namazat si parmazán na chleba. Ale myslím si, že byste byli asi jediní na světě, kdo by to zvládl. Zdravím Zitu z Brodku. Ahoj Zitule, buongiorno.
2: Ahoj, buongiorno.
0: Tak co, namazala bys parmazán na chleba, zvládla bys to?
2: Asi těžko. Jedině nastrouhat.
0: Ano, přesně tak, nastrouhat. A vidíš, parmazán, na chleba je nastrouhán. Jenže to by se zas tak moc narýmovalo. A je fakt, že ty triky a pověry v těch osmdesátkách, že oni šli fakt jako by to slovo po slovíčku. Byl to Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř a zpívala to s nimi ještě Petra Janů. Ale ty mi připadáš jako taková mladší generace, že možná osmdesátky nepamatuješ si to.
2: Ale pamatuju, já jsem hodně starší.
0: Oho, tak máš krásný mladý hlas, tak to se nám líbí, to se nám hodí. Hele, Itálie na Hané, italské léto, ty už máš u nás teďka italskou kávu, to je super. Naprosto jasné. No a pokud se ještě zaregistruješ, radiohana.cz, tam máme odkaz, mohla bys na výlet do italského Bergama, je to výlet pro dva, takový jakoby prodloužený víkend. Koho bys třeba vzala sebou, Zito?
2: No buď partnera, pokud bych chtěl, nebo dceru.
0: Takže máš na výběr.
2: A asi partnera.
0: Super, my budeme držet palce, protože vlastně do konce srpna voláte, registrujete se a my budeme losovat 1. září. Takže držím palce.
2: Super. Děkuju.
0: Měj se hezky, ahoj si to.
2: Díky moc, ahoj na to.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
3: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.
1: To nejlepší pro ty nejlepší. Rádio Hana a ranní topka.

0: Posloucháte Hanou, je 7.51, je tady pondělí, možná už o víkendu jste zaznamenali, že v Olomouci je tramvajová výluka u hlavního vlakového nádraží. Podrobnosti do 4 minut tady u nás na Hané, tak určitě poslouchejte dál. Dobré ráno.
1: Vaše letní rádio.
2: Rádio Hana.

0: dnešek přežijeme i díky Bee Gees, Stayin' Alive. Mimochodem zase nás na Moravě čeká celkem horkém až tropické počasí. Podrobnosti za chvilku ve zprávách a taky v naší předpovědi. Rádio Hana, teď je 7.55.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: S námi víte, co se děje. Jsou tu zprávy. Je pondělí 10. srpna. Kdo potřebuje jet v Olomouci tramvají, nezapomeňte, v Olomouci je nově výluka. Tramvaje nejezdí v úseku mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistil cestujícím náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka kosmonautů.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: A ještě jdeme s jedním upozorněním, a to za motoristy. Do Přerova dnes začíná rozsáhlá oprava vytížené ulice Palackého. Je tu poškozený tichý asfalt. Práce potrvají do 19. srpna a bude tu uzavírka. Pojedeme objížďkou.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Zas nás čeká na Moravě horko. Úvod nového týdne nese tropické teploty. Dodržujte pitný režim a nezdržujte se na slunci, ať se o vás nepokoušejí mdloby. Výstraha meteorologů visí nad Olomouckým, Zlínským, Jihomoravským i Moravskoslezským krajem.
5: Na pondělí 10.8. výstraha rozšiřuje územní platnost na vysoké teploty a na vysokou zátěž teplem. Očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus. V pondělí budou odpolední teploty od 31 do 36 stupňů. V dalších dnech se přechodně ochladí. Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Miloš Dvořák.
2: Sport.
4: Poprvé od roku 2010 obsadil český závodník první místo na mistrovství světa silničních motocyklů v kategorii Moto 2. 24-letý jezdec Filip Salač na okruhu v Silverstoneu na Velké ceně Británie všechny předjel a vůbec poprvé se tak stal vítězem ve své kategorii. Gratulujeme.
2: Počasí.
0: Pranostika říká, že když na svatého Vavřince slunce svítí, budem hojnost vína míti. Víme, jak bude, i se sluníčkem pokračuje dál, vlna veder, dneska odpoledne by mělo být 30 až 35 stupňů, ale pak má dorazit studená fronta. Zatím to vypadá tak, že zítra ve středu na Moravě teploty klesnou na 27.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary mají smysl, obzvlášť v Olomouci. Máme je třeba na Štrmberské, Slavonínské nebo na Jižní. Díky nim tady klesl počet hříšníků až o polovinu. Radary taky na Okružní anebo na Přerovské. Mimochodem, tady se překračuje rychlost nejčastěji. A ještě se podíváme na Kroměřížsko. Tady nás čeká uzavírka v Bystřici pod Hostýnem. Začíná to právě dnes. Jde o opravy na Lipnické ulici. Bude to tady neprůjezdné celkem dlouho, až do příštího roku, tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Na Hané dobré ráno, bude 8 hodin.
2: Vaše letní rádio.

0: Country, asi jeden z nejslavnějších songů v devadesátkách od Fool's Garden. Rádio Hana, pondělní ranní topka, 8 hodin a 6 minut a na našem rádiovém Facebooku se vás ptáme, co byste si nejradši zopákli z uplynulého víkendu. Posluchačka Dagmar, že prý koncert Marka Ztraceného byl to nezapomenutelný zážitek. Píše nám taky Michaela, já bych si zopakovala bazén, plavání, pivečko, a píše nám taky posluchač Roman, že prý nic, že pondělí je v pohodě, že pondělí je nejlepší. Nicméně, Romane, ty bys si mohl zopakovat aspoň neděli, protože to směl svátek. Všechno nejlepší. A samozřejmě i dnešního slavence tady pro vás budeme mít už za chvilku. A je tu i letní Mikael, tak přejeme pohodové pondělí 8 hodin a 7 minut k tomu.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Juchu, tak je 8 hodin a 13 minut, je tu s vámi a pro vás pondělní ranní topka Rádia Hana. Posíláme opravdu obrovskou vlnu pozitivní energie, takhle na začátku nového týdne. Před půl devátou omrkneme taky aktuálně dopravu a počasí v našem regionu. A teď si povíme jen velmi stručně, že dneska je svatého Vavřince, což je mimochodem patron kuchařů, knihovníků a hasičů. Ale to není všechno.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je tady pondělí, 10. srpna, svátek má Vavřinec a na mnoha místech jsme díky dnešnímu oslavenci měli o víkendu svatovavřinecké hody. Bylo to například v Přerově anebo ve Štěpánově. Jinak narozeniny má bývalá tenistka Andrea Hlaváčková, herec Antonio Banderas anebo italský zpěvák Drupy.
2: Nic nebude hotovo.
3: Jak nic nebude, vlast to nedělaj, krávu.
0: Cože? Nic nebude? Tak v tom případě je tady správně den lenosti. My ovšem makáme dál. A to i na začátku týdne v pondělí 10. srpna.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Hana. Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Už tam budem, než toho.
9: Raději už tam budem.
8: Přestaň, je mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Datart pořádá Maxi Výprodej.
14: Cože? Maxi Výprodej?
13: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník dubanské desítky. Ford D-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D-Ran a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
1: Rádio Hana.

Nahané Shakira, její prázdninová pecka Zootropolis. Zdravíme všechny, 8.23. Máme tady další typický prázdninový den. Sluníčko, polojasnost trochu mraků a pozor, odpoledne tropických 30 až 35 stupňů. Doprava.

0: Prostějově, kde se ode dneška uzavírá Kralická ulice u nadjezdu Vitana. Mělo by to být neprůjezdné ode dneška až do 21. srpna a objížďka je tu značená, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Přejeme dobré ráno, teď je 8 hodin a 24 minut.
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: Bylo 8:30, posloucháte Hanou, P jako pondělí, P jako pohodička. A jaký budeme mít týden, tak to si povíme už do 3 minut. A teď P jako Pink.
1: Rádio Hana.
2: Přejeme pondělí na jedni.

0: do gala, usmějem se na zrcadlo a jdeme na to. Je 8 hodin a 35 minut, tak schválně, co nás čeká podle našeho rádiového astrologa.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Každé pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Ahoj, co se nám uvolnilo na nebi, Tondo?
3: Ahoj, Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ona se hlavně uvolnila na nebi napěťová vazba mezi Venuší a Marzem, která teď asi 3 týdny i vztahy mezi muži a ženami spíš komplikovala a sexuální životu komplikovalo. A od tohohle týdne už se to může lepšit. Ten týden vidím jako hodně seznamovací, romantický, zamilovávací, protože Venuše je naproti Neptunu, v trigonu na Uran, v trigonu na Pluto, takže vznikne množství důležitých vztahů a tohle neříkám v našem vysílání každý týden, viď?
2: Pravda, to neříkáš pravidelně. Tento týden přeje tady seznamování i romantice v ložnici, super. Co se rýsuje na víkend? Máš vzkaz pro všechny, kteří nechtějí sedět doma, vyrazí k vodě a třeba i můžou popíjet alkohol?
3: Ona na nebi bývá jako rovnováha mezi těmi plusy a mínusy a tou stínovou složkou je o víkendu tendence lidí, co si rádi přihnou to přepísknout a upřímně řečeno i jako utopený lidi, který ve vodě něco jako špatně nebo připitý, jo, to tam je na tomhle víkendu úplně jako kritická okolnost.
2: Děkujeme za upozornění, dávejme na sebe pozor, hvězdná poselství každé pondělí na našem rádiu od astrologa Tondy Baudyše.
3: Jo, hele, díky, zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

letní osvěžení. No a taky se blíží pouť v Jevíčku. Bude vlastně už o víkendu spousta zábavy, spousta muziky a v Jevíčku bude jako hlavní host tenhle ten zpěvák. Dáš se mě, co je to láska. Ano, v sobotu v Jevíčku bude večer Sebastian. Těšíme se a my už posíláme Bon Joviho nebo kapelu Krištof. Rádio Hana. Ráno je

0: chytávka Olomoucké fakultní nemocnice, je to mobilní apka, baby apka. A taky pro vás máme novinky, pokud jde o začátek školního roku, protože co si budem, ten se pomalu, ale jistě blíží, takže za kolik zase budeme pořizovat letos ty školní pomůcky, i o tom budeme mluvit. Do 4 minut tady u nás na Hané, tak poslouchejte dál.
1: Rádio Hana.
2: Přejeme

0: Taky Eram, Ameno. A nebo MC Erik a Barbara. Je 8.55 a my na Hané jedeme dál.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké

0: Pace od nás rovnou k vám. Začínáme právě teď. Pokud plánujete přivést své děti na svět v olomoucké porodnici, tak právě pro vás připravila Fakultní nemocnice Olomouc vychytávku. Je to mobilní aplikace Baby Apka. Najdete v ní potřebné informace a videa pro budoucí rodiče. Olomoucká nemocnice je první v Česku, která nabízí kompletní apku propojující maminky a tatínky s porodnicí a novorozeneckým oddělením. Baby Apka je dostupná všem a zdarma ve stahovacích aplikacích.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Další důležitá událost k výročí města Přerova. Muzeum Komenského vydalo novou knihu historičky Šárky Krákorové Pajůrkové k 770. výročí povýšení Přerova na královské město. Kniha mapuje osudy 77 osobností z přelomu 19. a 20. století, které se výrazně zapsaly do historie Přerova. Je k dostání v Muzeu Komenského. Rodiče, už se našim dětem blíží nový školní rok a je potřeba pořídit pomůcky. S vyššími výdaji za ně letos počítá víc jak polovina rodičů. Dle průzkumu agentury Ipsos víc jak čtvrtina rodičů očekává výdaj 1 až 2000 korun. Podle průzkumu Ipsos mezi tisícovkou lidí ubylo rodin, které se kvůli nákupu školních potřeb musí obracet na pomoc státu či příbuzných. Loni podporu hledala pětina rodičů, letos jejich podíl klesl na 15 rodičů ze 100.
1: Sport.
0: Neděle přinesla nové juniorské mistry světa v atletice. V americkém Eugene dobila zlato tyčkařka Nicole Krutilová, přeskočila 445 cm. Titul dobil i sprinter Michal Rada, který časem 48 sekund 59 setin ovládl běh na 400 metrů. Gratulujeme.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i v pondělí.

0: počasí.
1: Dnešek je podle lidové tradice spojován s astronomickým jevem slzy svatého Vavřince, což je meteorický rej Perzeid. Padající hvězdy tento týden očekáváme zejména ve středu 12. srpna, stejně jako zatmění slunce. Víme, jak bude, dneska většinou polojasno a k tomu odpoledne tropických 30 až 35 stupňů. Zítra a pozítří se pak lehce ochladí na 27.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídka číhá v Olomouci u fakultní nemocnice na Hněvotínské, taky na Řepčínské, na Velkomoravské a rychlost hlídají i na Přerovské. Odstavené auto máme hlášené v Olomouci Holici na Keplerově ulici a ještě připomínáme nehodu, která se dořešuje u Moravského Brounu v Ondrášově na Opavské, když se jede kolem Kofoly, je to srážka na kladáku s osobákem. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi máte namířeno kamkoliv.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Nahané Alice Springs a dneska to fakt bude jízda s velkým J. Dnešní procházka pamětí mezi 9. a 10. vám určitě vykouzlí úsměv na tváři. Takový ten úsměv ve stylu sporťáka Vojty Bernackého. Ano, už naznačujeme. A dneska taky zavzpomínáme na legendární Trainspotting. Tak co myslíte, do kterého roku se vlastně vracíme?
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.

0: Tohle je Nahané v Procházce pamětí, Alanis Morissette a song o tom, že život je plný ironie. My dneska vracíme vaše vzpomínky taky na legendární Trainspotting. V překladu to vlastně znamená něco docela obyčejného pozorování vlaků, ale v britském slangu to má samozřejmě úplně jiný význam. Je to hledání žíly pro vpich nějaké té drogy, samozřejmě ikonický song Born Slippy, který patří k Trainspottingu, fascinuje nás i po letech. Když byla premiéra, bylo to opravdu velmi nečekané, i divácká odezva, velmi drzý, velmi rychlý, temný a vtipný a zároveň velmi lidský film Dannyho Boyla. Podle románu Irvina Veloše okamžitě se stal absolutním kultem. Příběh Marka a celé té jeho party, Edinburgh, narkomani, heroin, útěk, seberestrukce. Píše nám posluchačka Pavla Trainspotting, tak ten by měl být povinný pro všechny pozdě náctileté, píše Lubomír, má to samozřejmě boží soundtrack a ještě komentář od Pavla Čermáka. Já jsem byl loni v Edinburghu, navštívil jsem tady několik filmových lokací z Trainspottingu a Pavel hlásí, bohužel, hospoda s nejhorším záchodem už neexistuje. Tak co myslíte, do kterého roku se dnes vracíme i s Trainspottingem v Procházce pamětí? Za chvilku Nahané, Gloria Estefan a nebo taky sporťák Vojta Bernacký.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.

0: Hit.cz. Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu. Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
1: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
0: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
0: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
2: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
3: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku?
4: Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ.
3: S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci.
4: Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence.
3: Více na skiareal.hlubocky.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít

0: XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulec, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
8: Rádio Hana, procházka pamětí.
9: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Pokud můžeme dosáhnout výš nebo rozkočit dál, tak je to správně a patří to k tomu sportovnímu duchu. Sportovní song z 90. Gloria Estefan nahané v Procházce pamětí, teď taky Blesková a doprava. Policejní hlídka v Olomouci, kousek od nádraží na Masarykově třídě. Hlídka také na D1. Na exitu Kroměříž východ, na exitu Hulín západ a nebo taky přímo v Hulíně na Záhlinické. Tak hlavně šťastnou cestu a za chvilku je tu DJ Bobo.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio Hana, Procházka pamětí.
3: Hrajeme songy z jednoho roku.
4: Turn the nights into a glory day.

0: McGregor, ještě takový mladičký, neokoukaný. Příběh z Edinburghu, Trainspotting. A vracíme se také do roku, kdy vlastně úplně poprvé v televizi vidíme sportáka Vojtu Bernackého. Poznávat znamení, nezaměnitelný úsměv, Vojta Bernacký, branky body vteřiny. Poprvé se v nich objevuje v srpnu. Otázka zní, ve kterém roce. Od té doby Vojta neustále pozitivní, s nadhledem, s radostí ze sportu. Píše nám třeba taky posluchačka Tereska. No, dámy, přiznejme si to. Která z nás Vojtu platonicky nemilovala? Velmi sympatický, velmi charismatický. A píše ještě Alenka. Ano, jeden z nejhezčích a nejsympatičtějších sportáků. Má opravdu nádherný úsměv. Tak to je Vojta Bernacký. Poprvé v televizi kdy?
1: To jsem ještě neviděl. To je jedna rvačka vedle druhé, ale hráče vůbec nezajímá samotná hra, samotný míč.
2: Rádio Hana a Procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
2: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům.

0: prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: A či je italské léto nahoré?
4: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto nahané.
5: IM je stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IM je stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u Kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
6: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
10: Skali, dobrý den.
11: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
10: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
11: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
10: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
11: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
12: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxiku život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
13: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
14: Proto ne.
13: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
14: Proto taky ne.
13: Tak proč?
14: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
13: Ale koupil.
14: Fakt?
13: Fakt?
14: Oh, ty jsi nejlepší.
13: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
15: Rádio Hana a Procházka pamětí.
16: Vracíme vaše vzpomínky.

0: Sun, tak tohle je Underworld, Born Sleepy, song, který doprovází Trainspotting a otázka zní. Do kterého roku se vlastně dneska vracíme?
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Dnes je to rok 1996.

0: To nejlepší z roku 1996. Je tady pondělí a keď přijde pondělí, takhle s 10. hodinou přijde aj kolegyně Majdám. Já tě zdravím, ahoj.
1: Já tebe, ahoj.
0: Tak my i na našem rádiovém Facebooku vlastně tak trošku rekapitulujeme ten víkend. Ptáme se třeba, co byste si z toho víkendu nejradši zopákli. Máš něco?
1: Hele, já jsem byla na výletě v Praze a byli jsme v korejské restauraci. Připomněli jsme si, že jo, po téme dovolené v Koreji, korejské jídlo, tak to bych si klidně zopakovala znovu.
0: Hned. Super. A my jsme o víkendu měli Svatova Vřinecké hory ve Štěpánově a bylo to taky perfektní. Sobota, neděle, úžasný program. Vlastně jsme tam měli spoustu revivalové muziky, ale v podstatě jsme tam měli status quo. Měli jsme tam Elvise Presleyho a dorazil i Děda Mládek Illegal Band. Jakože fakt perfektní.
1: Tak to jste tam měli trahvězdy.
0: Takže moc pozdravujeme do Štěpánova a budeme se těšit zase za rok. A po 10. hodině tady u nás na Hané.

0: Ne, možná, že už v další hodině zazní Mambo Italiano. V tom případě bychom rozdali další várku těstovin. Teď pro vás máme zprávy. Rádio Haná je 9.55.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Připravili jsme si pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. A hned se podíváme do ulic Olomouce. Řidiči ve dvou ulicích tu dnes hlídají strážníci dodržování povolené rychlosti. Hlásí, že s radarem kontrolují na ulicích Svatoplukova a Pekařská. Vyzývají k bezpečné jízdě.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: A na Olomoucku, řidiči, nezapomeňte, silnice 46 v Dolanech prochází opravou. Prozatím mohou nákladní auta projet Kyvadlově, ovšem osobní auta si to budou muset objet ve směru od Šternberka přes Bohuňovice a Hlušovice a ve směru z Olomouce přes Tovéř, Dolany a Bělkovice Lašťany. Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje, že od 20. do 21. srpna tu bude uzavírka úplná. Pokud půjde všechno podle plánu, 24. srpna bude hotovo, píše o tom report.cz. Do Nového zamíří přerovští strážníci a dobrovolní hasiči. Příští rok na jaře se dočkají nového zázemí v ulici Šířava v bývalé stanici profesionálních hasičů. Nyní místo prochází rekonstrukcí za 56 milionů korun, píší o tom veřejnoprávní média. Policie si pohlídala, jestli jezdíme bezpečně. V minulém týdnu, ve čtvrtek a v pátek vyrazila do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce Roadpol. Hlídala hlavně rychlost.
5: Policejní hlídky zkontrolovali 500 vozidel v Olomouckém kraji. Při akci zjistili 143 dopravních přestupků a téměř všechny vyřešili na místě. Řidiči na pokutách zaplatili 225 tisíc korun. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 102 motoristů a jeden byl pod vlivem alkoholu.
4: Doplňuje policejní komisař Libor Hejtman.
2: Sport.
4: Přední hráč prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík si připsal na konto další úspěch. Na turnaji světového okruhu v Montrealu porazil dnes ráno našeho času Nizozemce Van de Zandt Schulpa. V zápase na betonu vyhrál 2-0 na sety a tím se probojoval do čtvrtfinále podniku.
2: Počasí.
0: Pranostika říká, že když na svatého Vavřince slunce svítí, budem hojnost vína míti. Víme, jak bude, i se sluníčkem pokračuje dál, vlna veder, dneska odpoledne by mělo být 30 až 35 stupňů, ale pak má dorazit studená fronta. Zatím to vypadá tak, že zítra ve středu na Moravě teploty klesnou na 27.
6: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary mají smysl, obzvlášť v Olomouci. Máme je třeba na Šternberské, Slavonínské nebo na Jižní. Díky nim tady klesl počet hříšníků až o polovinu. Radary taky na Okružní anebo na Přerovské. Mimochodem, tady se překračuje rychlost nejčastěji. A ještě se podíváme na Kroměřížsko. Tady nás čeká uzavírka v Bystřici pod Hostýnem. Začíná to právě dnes. Jde o opravy na Lipnické ulici. Bude to tady neprůjezdné celkem dlouho, až do příštího roku, tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
0: A ještě aktuálně hlásíme policejní hlídku na D1. Prý číhají na exitu Kroměříž západ.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

plném proudu slunce peče a vy stojíte v supermarketu nad obřím košem plným melounů. Znáte to. Vezmete jeden do ruky, poklepete na něj jako doktor a tváříte se, že přesně víte, co posloucháte. Nebojte, děláme to všichni, ale jak tedy vybrat ten opravdu správný? Hledáme takový, co při poklepu zní dutě a má na sobě výrazný žlutý flek. To je důkaz, že zrál poctivě na sluníčku. Vyřešit to ještě můžeme úplně jinak, třeba zajít na samozběr. Ten bude například už v tuto sobotu 15. srpna ve Vojnicích u Olomouce. Další tipy, kam vyrazit na různé akce, pro vás máme už za 20 minut. Teď už další nejlepší hudební výběr.

0: Lithia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
1: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima. A pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa že sa radovať smie.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.

0: Už více než 20 let baví Prostějovany v průběhu prázdninových měsíců program Prostějovského léta. V něm si podle vlastního zájmu najdou kulturní typ prakticky všechny generace. Ptáme se první náměstkyně primátora Milady Sokolové, co v tomto směru letos město připravilo.
1: V letošním roce se divadlo z parku přesouvá na hlavní náměstí. Společně si budeme moci užít 25. srpna o 19 hodin vynikající komedii Sluha dvou pánů v podání protagonistů Moravského divadla Olomouc. Věřím, že se toto stvárnění bude divákům líbit, stejně jako ocenili celou řadu představení Moravského divadla v předchozích letech. A ještě mám jeden tip z Prostějovského léta pro všechny generace, a to tradiční módní přehlídku. Ta se uskuteční 20. srpna taktéž o 19 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Přijďte se podívat.
0: Říká první náměstkyně primátora města Prostějov Milada Sokolová. Děkujeme. Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
3: Na Rádio Haná máme přehled i o tom, jak si pořádně užít léto. Pokračuje nám třeba olomoucké nejen shakespearovské léto s divadlem Tramtárie na Letňáku. Dnes večer se těšíme na představení Matky na tripu. V úterý bude Don Juan v New Yorku. Blíží se nám taky pouť v Jevíčku. Spoustu zábavy a muziky, třeba taky zpěvák

0: Tak co? Kam to táhne vás?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Akce@radiohana.cz. Léto na Hané.
3: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
4: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
5: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
3: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
4: Vyhrála jsem těstoviny.
6: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
3: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
4: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
5: Pojedu do Bergama.
4: Všichni si užijte léto.
3: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
4: Ať je italské léto na Hané.

0: na Hané. Muzika italiana.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
3: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
4: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: 30 roků na scéně Moment O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD

0: bvid.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BVID, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BVID@olomouc.cz.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Dva roky starou písničku Burning Down o osvobození se z toxických vztahů. Je to song, který vychází vyloženě ze zpěvákových osobních zkušeností. No, melodie s takhle hlubokými texty i písničky, které zazáří a vy se rázem cítíte tak nějak lehčí a radostnější. Všechno pro vás máme na našich vlnách i po 11. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Připravený už je to Anděl od

0: možná si už v další hodince dáme italskou pecku a zasoutěžíme společně o těstoviny. Tentokrát se songem Mambo Italiano. Víte, co máte dělat, jakmile tuhle melodii uslyšíte. Zvedněte telefon a volejte nám do studia. Teď už zprávy s Tomem Gottwaldem, je 10 hodin a 55 minut.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Nová omezení potrápí řidiče v Olomouci. Už dnes začíná u sportovní haly Univerzity Palackého měsíční dopravní uzávěra kvůli úpravám v lokalitě. Až do 8. září tam bude výrazně omezeno parkování v blízkosti pedagogicko-psychologické poradny. Další dopravní omezení v Olomouci zasáhne ulici Boženy Němcové, kde bude od tohoto čtvrtka částečná uzavírka. Ta potrvá do 8. října a v dalších dnech vyvrcholí úplnou uzavírkou kvůli dokončení úprav cesty. Píše o tom v tuto chvíli Report.cz a v článku má plán dalších uzavírek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Autobus se sám rozjel v Beňově na Přerovsku. K nečekané události došlo uplynulou sobotu odpoledne. V další cestě bez řidiče autobusu zabránila až překážka v podobě domu.
4: 32-letý řidič odstavil autobus u domu, který ovšem nezabezpečil proti samovolnému rozjetí. Autobus se poté rozjel couváním, přejel přes chodník, poškodil dva sloupy veřejného osvětlení a narazil do rodinného domu. V době nehody se ve vozidle nenacházela žádná osoba a nikdo nebyl zraněn. Policisté odhadli celkem škodu na 540 tisíc korun.
3: Komentoval situaci za policii komisař Libor Hejtman. Uplynulý víkend byl na českých silnicích jedním z nejtragičtějších. To je hodnocení policie. Zahynulo během něj 8 lidí, z toho 5 motorkářů. Jeden člověk v Česku zemřel v pátek, 4 v sobotu a 3 v neděli. Buďme na silnicích opatrní.
1: Sport.
3: Startuje mistrovství Evropy v atletice v Británii. O medaile bude za Česko usilovat 52 sportovců. První jdou do akce už dnes dopoledne. A hned uvidíme i náš region. Po 11:30 se představí ve vrhu koulí olomoucká atletka Martina Mazurová. Uvidíme, jak se jí zadaří.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Odpoledne očekáváme polojasno, přechodně až oblačno. Lokálně se nám mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes dosahují až 35 stupňů, což je přibližně 9 stupňů nad průměrným denním maximem. I proto meteorologové v celé jižní části Olomouckého kraje varují před silnou zátěží teplem. Doporučují držet se ve stínu, dodržovat pitný režim a zvýšenou fyzickou zátěž nechat na ráno nebo večer. Zítra nás čeká taky poměrně slunečný den, ráno a dopoledne polojasno, pak se nám začne vyjasňovat. Teplotní maxima očekáváme mezi 24 až 28 stupni.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady. Na práci na silnici si dáme pozor na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník před exitem Nemilany. Opatrně projíždíme taky kolem nehody na Přerovsku na průtahu v Hustopečích nad Bečvou. Dořešuje se tu bouračka dvou osobáků, na místě je policie. Havárii nám hlásíte taky na výjezdu z Přerova po silnici 55 ve směru na Kokory u ptačího parku Malá Lipová. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D1 na exitu Kojetín, ve Zlíně na třídě 3. května. V Olomouci v ulici Švajcerova číhají taky na D35 mezi exity Unčovice a Křelov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Sedím a

ladíte Rádio Hana. Představte si, sedíte večer na zahradě, užíváte si léto a říkáte si, kolik stupňů tak ještě může být. Nemusíte hned běhat pro teploměr ani zapínat aplikaci v mobilu, stačí jen na chvíli stichnout. Svrčci totiž fungují jako dokonalý živý teploměr, protože

přičíst 40 a máte přesnou teplotu. I když teda ve Fahrenheitech. A nebo se k tomu letnímu posazení venku pustíte rádio Hana a my vám před každou celou hodinou teplotu řekneme a nebudete muset ani počítat.

0: Poslouchejte, užívejte.
1: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku? Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ. S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci. Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence. Více na skiareal.hlubocky.cz.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
4: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
5: Už tam bude?
6: Nech toho!
5: Naštěji už tam bude?
6: Přestaň! Tu mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
11: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
13: Rádio Hana.
14: Nejlepší

0: Posloucháte Rádio Haná. Chystáte se letos k moři? Tak pozor na podmořské nástrahy, třeba mořské ježky. Věděli jste, že tihle tvorové nemají vůbec žádný mozek ani oči a přesto dokážou dokonale vnímat světlo celým svým tělem? Jenže co dělat, když na takového ježka v moři omylem šlápneme a ostny nám zůstanou v noze? Nepanikaříme. Na Rádiu Haná vám v letním servisu dáme zaručené rady, jak ještí bodlny z nohy dostat rychle, bezpečně a bez zbytečného pláče. Za 15 minut už se taky těšíme na naše zprávy.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v pondělí.
2: Rádio Haná a letní servis.
3: Slunce, moře, pohoda a najednou au, au, au. Šlápnout na mořského ježka dokáže zkazit den, ale žádný strach, dá se to rychle vyřešit. První pravidlo, ostny nikdy nevytahujte násilím ani pinzetou, snadno se zlomí a zůstanou v kůži. Místo toho namočte nohu do co nejteplejší vody, tak teplé, co snesete. Teplo totiž pomáhá rozkládat obsažené toxiny a zmírňuje bolest. Kůži kolem ostnů pak jemně promačkejte, často vyskočí sami. A ještě jeden skvělý trik z pláže. Místo potírejte octem nebo citronovou šťávou. Kyselina pomůže drobné zbytky ostnů rozpustit. Pak už jen vydezinfikovat a zbytek dovolené prožít raději v botách do vody a s naším letním rádiem.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
1: Rádio Haná.

hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: je 11 hodin a 56 minut.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 12 hodin.
0: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: A už tu jsou další zprávy. Kdo potřebuje jet v Olomouci tramvají, nezapomeňte, v Olomouci je nově výluka. Tramvaje nejezdí v úseku mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistil cestujícím náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka kosmonautů. Policie se obrací na širokou veřejnost ohledně pátrání po 29-letém muži z Hranicka. Hledaný Jaroslav Králíček je v pátrání kvůli násilnému trestnému činu. Skrývat se může v Hranicích či v Lipníku. Jeho fotku najdete aktuálně na webu report.cz. Pokud ho zahlédnete, volejte na linku policie 158, ale nepokoušejte se ho zadržet. Dětské skupiny v Česku mají nejasnou budoucnost, čelí totiž úbytku dětí a tím i hrozbě zániku. Jak píše Deník, někteří provozovatelé proto zvažují přeměnu svých zařízení. Namísto dětských skupin plánují začít nabízet péči o seniory, pro které je péče dlouhodobě v Česku kapacitně nedostačující. Sport. Sledujeme přípravu hokejových týmů na novou sezónu Extraligy. První přátelák mají před sebou i olomoučtí Kohouti. Čeká je utkání v domácí Plechareně, a to v úterý od 18 hodin. Uvidíme, v jaké formě nastoupí.
0: Počasí. Počasí na Vavřince jaké jest, takové udrží se po několik dnů. To je pronostika pro dnešní den a zdá se, že je docela pravdivá. Čekají nás teplé a prosluněné dny. Dnes rtuť teploměru vystoupá až ke 35 stupňům. Zítřejší teplotní maxima hlásí 24 až 28, středa slibuje až 26. Všechny zmíněné dny bude mít sluníčko opravdu sílu. UV index se bude pohybovat na 6 nebo 7. Pokud plánujeme zůstat nějakou chvilku venku, určitě se raději namažeme opalovákem.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Policejní hlídku máme v Olomouci u Koruny v Podloubí, stojí taky ve Zlíně v ulici Kluhám a v Bruntále v ulici Jesenická. Opatrně projíždíme taky kolem odstaveného auta na Krajnici na D1 na trase Vyškov Říkovice před exitem Hulín Západ. Na překážku na silnici si pak dáme pozor na cestě mezi Koclířovem a Opatovcem na silnici 35. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší

Kdo se po prvních tónech dovolá nejrychleji na číslo 585-225-588, vyhrává balíček těstovin. Každý výherce se navíc může zapojit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí na našem webu radiohana.cz zaregistrovat na zveřejněném odkazu. Tak kdo pak se nám dovolá, zvedejte telefony a volejte.

5, vyhrajte těstoviny Adriana ze 100% semoliny. Nikdy se nelepí, skvěle drží tvar a vyrábí se u nás ve Třech dvorech u Litovle. Širokou nabídku tvarů najdete na adriana.cz. A pozor, i když teď vyhráváte těstoviny, jste ve hře o třídenní zájezd do Bergama. Stačí se zaregistrovat na e-shopu ravazio.cz, vyzvednout

0: Žijeme s italským létem na Hané a na lince už máme dnešního výherce, který si od nás odnese těstoviny a taky se může zařadit do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Dobrý den, kdo pak se nám tentokrát dovolal?
1: Dobrý den, no volal jsem se Petr Prdý z Čerova. Vyhrál jsem od vás těstoviny a je to super.
0: Petře, to jsme rádi, já se vás zeptám, jak máte takové těstoviny nejradši? Dáte si je al dente nebo třeba trochu měkčí?
1: No spíš ty al dente. Takže, máme rádi všechny možný testovníky.
0: Takže říkáte vyloženě na ten italský způsob?
1: Ano, italský způsob, přesně říkáte.
0: A vy už jste někdy v Itálii byl? Už jste měl třeba tu možnost dát si vyloženě...
1: Neměl jsem, to jsem ještě nebyl.
0: No tak vidíte, tak teď máte možnost, pokud se zaregistrujete, můžete se dostat do slosování. 1. září budeme losovat, pak už stačí mít trochu štěstí a můžete vyhrát zájezd pro dva do italského Bergama.
1: Děkuji.
0: Já vám moc gratuluju, těstoviny jsou vaše. Pokud se chcete zařadit, připomínám, zaregistrujte se a vy ostatní nesmutněte, už odpoledne budeme soutěžit znovu a tentokrát se můžeme těšit na sýry. Mějte se krásně a gratuluju.
1: Mějte se pěkně, na shledanou a jste fajn rádio. Díky moc, na shled.
0: Naschledanou.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama.
0: V poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravasiocafe.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
9: Proto ne.
8: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
9: Proto taky ne.
8: Tak proč?
9: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
8: Ale koupil.
9: Fakt?
8: Fakt.
9: Oh, ty jsi nejlepší.
8: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.

0: Veliký rybník. Ten skutečně vznikl a jeho vody zaplavily plochu mezi Holicí a Grigovem. Dnes už ho ale nenajdeme, byl totiž vysušen. A jaké další perličky a slavní oslovenci se vážou k dnešnímu datu, to si povíme v našem kalendáriu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je tady pondělí, 10. srpna, svátek má Vavřinec a na mnoha místech jsme díky dnešnímu oslavenci měli o víkendu svatovavřinecké hody. Bylo to například v Přerově anebo ve Štěpánově. Jinak narozeniny má bývalá tenistka Andrea Hlaváčková, herec Antonio Banderas anebo italský zpěvák Drupy.
3: Nic nebude hotovo.
4: Jak nic nebude, Vlasto, nedělaj krávu.
2: Cože? Nic nebude? Tak v tom případě je tady správně den lenosti. My ovšem makáme dál. A to i na začátku týdne v pondělí 10. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium.
5: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u Kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník dubanské desítky. Ford D-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D-Ran a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
11: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
12: Firma Havelka Uhelné Sklady, dobrý den.
13: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
12: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
13: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
12: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
13: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
1: Rádio Haná. Číslo 1 v Olomouckém kraji. Let's make

0: nás roztančila na vlnách Rádia Hanáša Kira a její song Whenever. I to se nechce věřit, že tahle písnička letos slaví čtvrt století. My vám dál posíláme nejlepší hudební výběr. Pojďme se mrknout, co je pro vás nachystané po jedné hodině.
1: Hit za hitem.
0: Jako vždycky hit za hitem.

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Díky, že nás posloucháte. Nový přírůstek v zoo na Svatém Kopečku. Mládě lemura běločelého se narodilo v olomoucké zoo. Bílé zbarvení jeho hlavy ukázalo, že jde o samce. Populace těchto primátů ve volné přírodě klesá. V budoucnu tak samec posílí chov ve spřátelených zoo v Evropě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Budeme mít v Hranicích novou cyklostezku. Dnes začíná její stavba. Nová asfaltová cyklostezka vznikne na pravém břehu Bečvy mezi ulicemi Přísady a Partizánská. Pracovat se na ní bude 3 měsíce. Interaktivní mapu městských hřbitovů spustil Prostějov. Lidé v ní snadno najdou přesné umístění hrobů. Digitalizace téměř 15 000 hrobových míst ve městě a jeho částech vyšla na 1 400 000 korun. Dosud mělo město přehled hrobů jen na papíře. Podrobnosti najdeme na webu prostějov.eu. Zemřel jeden z nejčtenějších českých spisovatelů. V den svých 94. narozenin dnes zesnul v chebské nemocnici spisovatel Vladimír Páral. Do povědomí se zapsal romány Milenci a vrazy či Mladý muž a bílá velryba.
1: Sport.
0: České plavkyně usilují o postup do finále na mistrovství Evropy v Paříži. Barbora Sémanová i Barbora Janíčková prošly do večerního semifinálového závodu na 100 metrů volným způsobem. Sémanová postoupila z 5. místa a Janíčková z 6.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Odpoledne nás čeká polojasno, přechodně možná oblačno. Teploty se budou pohybovat kolem 30 stupňů. Vyskytnout se mohou lokálně i nějaké přehánky nebo bouřky. Vítr nám fouká mírný od jihu. Slunce nám dneska zapadne ve 20 hodin a 18 minut. Noc očekáváme jasnou až polojasnou. Jen výjimečně se může objevit přehánka. Teploty nám spadnou až ke 14 stupňům. Takže pokud budete chtít dnes sledovat měsíc v perigeu, tedy nejblíže zemi, vezměte si sebou raději mikinu.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu bez komplikací. V Prostějově ale dořešujeme bouračku osobáku, které najelo do zaparkovaného auta. V Prostějově v ulici Boženy Němcové. Policejní hlídky nám hlásíte na D35 na trase Mohelnice Olomouc za exitem Loštice. Pomáhají a chrání taky na D46 na exitu Vyškov a taky na trase Boskovice-Valchov. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.
4: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
5: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Tady je Rádio Hana.

Máte Rádio Hanan, rádio, které má přehled, co se u nás na Hané děje. Pokud se v srpnu chystáte cestovat autobusem z Olomouce na Horku nad Moravou, připomínáme, že až do 31. srpna tam probíhá oprava silnice. Staví se taky nová zastávka Horka u přejezdu. Pro nás to znamená jediné linky číslo 18 a 20 z Olomouce pojedou po pozměněných trasách a podle upravených jízdních.

0: každou celou hodinou. Teď už další nejlepší hudební výběr.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
7: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
8: Včera ráno přišlo.

0: Klub Olomouc. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

Víme, jak se jezdí tady. Máme před námi dopravní přehled na Rádiu Hana. Doprava. Na policejní hlídky si dáme pozor v Olomouci v ulici Přerovská, na D46 na exitu Vyškov a taky na D1 na exitu Přerov. Opatrně jedeme taky po cestě mezi Otrokovicemi a Machovou. Osobák tady srazil srnu, teď stojí odstavený na silnici. Nepo-

0: Další dopravní info už za půl hodinky.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Tady je Rádio Hana.

0: Ladíte Rádio Haná, pondělí je tu, nový týden začíná a s ním i věčná otázka, co nás v následujících dnech vlastně čeká. To nám jako vždycky prozradí hvězdy a protože málo kdo umí v noční obloze číst, tak jako náš oblíbený astrolog, máme to u nás ve studiu každé pondělí právě jeho. Za 15 minut pro vás máme taky naše zprávy.
1: Pro nejlepší, jen to nejlepší z našeho vysílání.
2: Každé pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Ahoj, co se nám uvolnilo na nebi, Tondo?
3: Ahoj, Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ona se hlavně uvolnila na nebi napěťová vazba mezi Venuší a Marzem, která teď asi 3 týdny i vztahy mezi muži a ženami spíš komplikovala a sexuální životu komplikovalo. A od tohohle týdne už se to může lepšit. Ten týden vidím jako hodně seznamovací, romantický, zamilovávací, protože Venuše je naproti Neptunu, v trigonu na Uran, v trigonu na Pluto, takže vznikne množství důležitých vztahů a tohle neříkám v našem vysílání každý týden, viď?
2: Pravda, to neříkáš pravidelně. Tento týden přeje tady seznamování i romantice v ložnici, super. Co se rýsuje na víkend? Máš vzkaz pro všechny, kteří nechtějí sedět doma, vyrazí k vodě a třeba i můžou popíjet alkohol?
3: Ona na nebi bývá jako rovnováha mezi těmi plusy a mínusy a tou stínovou složkou je o víkendu tendence lidí, co si rádi přihnou to přepísknout a upřímně řečeno i jako utopený lidi, který ve vodě něco jako špatně nebo připitý, jo, to tam je na tomhle víkendu úplně jako kritická okolnost.
2: Děkujeme za upozornění, dávejme na sebe pozor, hvězdná poselství každé pondělí na našem rádiu od astrologa Tondy Baudyše.
3: Jo, hele, díky, zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
5: 30 rokov na scéně Moment O2 Arena.
6: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulec, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Haná a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
9: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
10: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
11: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
1: Rádio Haná. Vaše letní rádio.

0: Posloucháte Rádio Hana, i krátce před 14. hodinou odchází Lady Gaga, která nám zpívá song Hold My Hand. Přichází naše kolegyně Lea, která bude mít na starosti odpoledne. Ahoj Leuško.
1: Ahoj, zdravím taky posluchače.
0: Leuško, ty jsi teďka přišla, říkala si, venku je zase šílené počasí, přes 30, vysoké teploty a ty nás čekají i několik dalších dní. Co ty konkrétně děláš proti vedru?
1: Nic, protože se nedá nic dělat. Já doma netrpělivě čekám, až bude zase večer a budu moct otevřít okna, jinak samozřejmě mám zavřeno, abych tam nepustila ten teplý vzduch, ale moc nevím, jestli to dělá nějaký rozdíl. Už mám pocit, že mám na bytě stejně tak, jak je venku. Klimu nemám, takže jediné, co mi zbývá, tak se těšit do práce, protože tady ve studiu klimu máme.
0: To je pravda, tady ve studiu je opravdu příjemně. Já jsem chtěla říct, ty prostě teda teďka tiše trpíš.
1: Ano, tiše trpím, ne, trpím nahlas. Dávám to najevo, stěžuju si každý den a až přijde zima, tak si budu stěžovat, že mi je zima.
0: Známe to, to tak máme úplně všichni. Nahlas budeme i my po 14. hodině, už se těšíme na další hit za hitem.
2: Hit za hitem.
3: Hit za hitem.
0: Budeme ráji.

Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.

0: Připravili jsme si pro vás další informace.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: A hned se podíváme do ulic Olomouce. Řidiči ve dvou ulicích tu dnes hlídají strážníci dodržování povolené rychlosti. Hlásí, že s radarem kontrolují na ulicích Svatoplukova a Pekařská. Vyzývají k bezpečné jízdě.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: A na Olomoucku, řidiči, nezapomeňte, silnice 46 v Dolanech prochází opravou. Prozatím mohou nákladní auta projet Kyvadlově, ovšem osobní auta si to budou muset obět ve směru od Šternberka přes Bohuňovice a Hlušovice a ve směru z Olomouce přes Tovéř, Dolany a Bělkovice, Lašťany. Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje, že od 20. do 21. srpna tu bude uzavírka úplná. Pokud půjde všechno podle plánu, 24. srpna bude hotovo, píšou domreport.cz. Do nového zamíří přerovští strážníci a dobrovolní hasiči. Příští rok na jaře se dočkají nového zázemí v ulici Šířava v bývalé stanici profesionálních hasičů. Nyní místo prochází rekonstrukcí za 56 milionů korun, píší o tom veřejnoprávní média. Policie si pohlídala, jestli jezdíme bezpečně. V minulém týdnu ve čtvrtek a v pátek vyrazila do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce Roadpol. Hlídala hlavně rychlost.
3: Policejní hlídky zkontrolovali 500 vozidel v Olomouckém kraji. Při akci zjistili 143 dopravních přestupků a téměř všechny vyřešili na místě. Řidiči na pokutách zaplatili 225 tisíc korun. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 102 motoristů a jeden byl pod vlivem alkoholu.
1: Doplňuje policejní komisař Libor Hejtman.
2: Sport.
0: Přední hráč prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík si připsal na konto další úspěch. Na turnaji světového okruhu v Montrealu porazil dnes ráno našeho času Nizozemce Van de Zandschulpa. V zápase na betonu vyhrál 2-0 na sety a tím se probojoval do čtvrtfinále podniku.
2: Počasí.
4: Víme, jak bude. Odpoledne očekáváme polojasno, přechodně až oblačno. Lokálně se nám mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes dosahují až 35 stupňů, což je přibližně 9 stupňů nad průměrným denním maximem. I proto meteorologové v celé jižní části Olomouckého kraje varují před silnou zátěží teplem. Doporučují držet se ve stínu, dodržovat pitný režim a zvýšenou fyzickou zátěž nechat na ráno nebo večer. Zítra nás čeká taky poměrně slunečný den, ráno a dopoledne polojasno, pak se nám začne vyjasňovat. Teplotní maxima očekáváme mezi 24 až 28 stupni.
5: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Podobně už tomu ale není ve Zlíně v ulici Havlíčkovo nábřeží. Na místě je policie, projíždíme tudy opatrně. Porouchané auto nám komplikuje dopravu na silnici 43 na trase Krhov-Svitávka u odbočky na Mladkov. Hlásíte nám tady krátké zdržení přibližně na 5 minut. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Ladíte Rádio Hana, tady si hrajeme jen ten nejlepší hudební výběr a užíváme si pondělní odpoledne s datem 10. srpna. Dnes má svátek Vavřinec a právě kolem tohoto data se tradičně mluví o slzách svatého Vavřince. Tak se lidově říká meteorickému roli Perseid. Jeho aktivita už probíhá a v následujících dnech bude vrcholit. Takže až budete někdy večer venku, zkuste místo mobilu na pár minut kouknout nahoru a kdyby vám náhodou něco proletělo kolem, nemusíte si nic přát. Ale můžete. U padajících hvězd se to přece jen tak nějak sluší. My vám k tomu pošleme dál ten nejlepší hudební výběr, bude Sombr, Rebrand, Steam a hlavně pokračuje dál i naše italské léto na Hané.
1: Buongiorno, tady je italské léto na Hané. Zapomeňte na nudu v autě, my vám v éteru pořádně přitopíme. Toto jsou italské

0: Dřevo Ob, poctivé dřevo zhané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku?
4: Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ.
3: S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci.
4: Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence.
3: Více na skiareal.hlubocky.cz.
5: Už tam budem, než toho.
6: Naději už tam bude.
5: Přestaň, je mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
9: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
10: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
11: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
10: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
12: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
12: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
12: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
13: Rádio Hana.
14: Tady to žije.

0: Kapela Tým na Rádiu Haná, song Držím ti město, a to vám držíme i na vlnách Rádia Haná. Zatímco vy si užíváte náš nejlepší hudební výběr, my zjišťujeme, co se děje v našem regionu. Policisté rozdávali pokuty ve velkém, hasiči také nelenili a v Přerově pokračují dál velké oslavy. Pojďme na to.
1: O čem se píše?
2: Na našem rádiu víme, kde se co šustne, taky máme přehled, o čem se píše. Policisté v Olomouckém kraji kontrolovali rychlost, hlídky zkontrolovali 500 vozů. Olomoucký Report pro nás zjistil, kolik z nich zaplatilo pokutu. Článek na webu report.cz. Náročnou směnu měli v sobotu 8. srpna hasiči na Šumpersku. Zasahovali u 4 požárů. Hořilo i na hřbitově. Bližší informace pro nás má šumperský rej. 50. přerovského kina Hvězda pokračují. Podzim přinese kinodny i návrat k analogovému promítání. Bližší informace o programu oslav najdeme na webu města Přerova přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná. Rádio Haná.
3: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

A možná i Umberto Tozzi. Tak se nechte překvapit. Radio Hana je 14.57, pojďme se mrknout do Olomouce. Tady tento týden startují další uzavírky.

0: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Nová omezení potrápí řidiče v Olomouci. Už dnes začíná u sportovní haly Univerzity Palackého měsíční dopravní uzávěra kvůli úpravám v lokalitě. Až do 8. září tam bude výrazně omezeno parkování v blízkosti pedagogicko-psychologické poradny. Další dopravní omezení v Olomouci zasáhne ulici Boženy Němcové, kde bude od tohoto čtvrtka částečná uzavírka. Ta potrvá do 8. října a v dalších dnech vyvrcholí úplnou uzavírkou kvůli dokončení úprav cesty. Píše o tom v tuto chvíli Report.cz a v článku má plán dalších uzavírek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Autobus se sám rozjel v Beňově na Přerovsku. K nečekané události došlo uplynulou sobotu odpoledne. V další cestě bez řidiče autobusu zabránila až překážka v podobě domu.
2: 32-letý řidič odstavil autobus u domu, který ovšem nezabezpečil proti samovolnému rozjetí. Autobus se poté rozjel couváním, přejel přes chodník, poškodil dva sloupy veřejného osvětlení a narazil do rodinného domu. V době nehody se ve vozidle nenacházela žádná osoba a nikdo nebyl zraněn. Policisté odhadli celkem škodu na 540 tisíc korun.
0: Komentoval situaci za policii komisař Libor Hejtman. Uplynulý víkend byl na českých silnicích jedním z nejtragičtějších. To je hodnocení policie. Zahynulo během něj 8 lidí, z toho 5 motorkářů. Jeden člověk v Česku zemřel v pátek, 4 v sobotu a 3 v neděli. Buďme na silnicích opatrní. Sport. Prvním našim reprezentantům, kteří vstoupili na mistrovství Evropy v atletice, se bohužel nezadařilo. Běžec Jakub Dudycha neudržel svou přední pozici v běhu na 800 metrů a po kolizi se soupeřem doběhl poslední. Do semifinále tak nepostoupil. Ani koulařky se do večerního finále nedostali. V kvalifikaci nepřekonali 17 metrů. Katrin Břiškovská obsadila 15. místo a olomoucká koulařka Martina Mazurová byla 19. K postupu potřebovali aspoň 17 metrů 62 cm.

0: počasí.
1: Pondelí je opravdu horké, teploty stoupají až na 35 stupňů Celzia, čekáme polojasnou až oblačnou oblohu, lokálně se objeví také přehánky. Meteorologové upozorňují na silnou zátěž teplem. V úterý už přijde výrazné ochlazení, teploty se dostanou maximálně na 25 až 29 stupňů a srážky se neočekávají. Ve středu bude ještě chladněji, jasno až skoro jasno a nejvýše 23 až 27 stupňů. Zajímavostí je, že dnešní noc bude kvůli vedru výrazně teplejší než ty předchozí. Teploty podle meteorologů neklesnou pod 18 až 14 stupňů Celzia.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Olomouci, počítejte s menší kolonou na Chválkovické a to směrem do města. Zdržet se tu můžete zhruba 5 minut. Pozor si musíme dát i na nehody. Jednou nám hlásíte v obci Bílovice Lutotín. Další nehodu nám hlásíte v Rapotíně v ulici Šumperská. Tady jsou sobě 2 osobní auta a bouralo se také v obci Jalubí. Tak je tady nohu z plynu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

Night na Rádiu Haná, tak my rozhodně ještě spát nejdeme. Před námi je toho opravdu spousta. Stále tu pro vás mám sýr v rámci italského léta na Hané, který jsme nerozdali, takže trpělivě čekejte na

právě teď s námi řídíte. A hlavně se podíváme za chvíli i na to, kam můžete tento nový týden, anebo i o víkendu vyrazit. Tak držte vlny.

0: CZ. Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
1: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
0: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
0: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
2: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
3: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít

0: Koup zdarma. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulec, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
4: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

0: Amy Grant na rádiu Hana, kde už za chvíli vyrazíme na olomoucké neon shakespeareovské léto a nebo na pouť v Jevíčku, ale teď už vás zdravíme za volanty. Pojďme se podívat, jak nám to aktuálně na Hané jezdí. Doprava. Olomouci, pozor, ve Chválkovicích, teda spíš na Chválkovické. Máme nehodu zhruba na čtvrt hodinky, a to ve směru do města. Olomouci nám hlásíte také policejní hlídku, a to u Holického lesa. Policejní hlídka aktuálně stojí také v Moravské Třebové a nebo v obci Milotice nad Bečvou, tak tady taky nohu z plynu.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě. Rádio Hana.

0: Startovali nový týden, máme pondělí, takže i nové tipy, kam vyrazit. Pokračuje olomoucké nejen shakespearovské léto s divadlem Tramtárie na Letňáku. Dneska večer jsou to Masky na tripu a v úterý Don Juan v New Yorku o ženách, lásce a svádění. Blíží se také Pouť v Jevíčku už o tomto víkendu. Tady bude spousta zábavy a muziky a jako hlavní host zpěvák Sebastian. A Mrsklesy budou mít v sobotu svůj velký den, obec slaví 30 let své samostatnosti. Dorazí Maxim Turbulence, Olga Lounová a taky Petra Janů. Tak si to dejte do kalendáře. Už v sobotu 15. srpna v Mrsklesích. No a na rádiu Hana máme na programu Pet Shop Boys, Taylor Swift a nebo taky Atomic Kitten. Tak držte vlny.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
7: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. Ford Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
10: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
11: Tady je Rádio Hana.

0: 18. hodina na rádiu Hana. Ještě než odbije celá, stihneme zprávy. Mrkneme na nový přírůstek v Olomoucké zoo a taky na novou cyklostezku, která se chystá v Hranicích.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.

0: to je náš další soutěžní song. Tak laďte dál, Radio Haná je 15.55.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Díky, že nás posloucháte. Nový přírůstek v zoo na Svatém Kopečku. Mládě lemura běločelého se narodilo v olomoucké zoo. Bílé zbarvení jeho hlavy ukázalo, že jde o samce. Populace těchto primátů ve volné přírodě klesá. V budoucnu tak samec posílí chov ve spřátelených zoo v Evropě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Budeme mít v Hranicích novou cyklostezku. Dnes začíná její stavba. Nová asfaltová cyklostezka vznikne na pravém břehu Bečvy mezi ulicemi Přísady a Partizánská. Pracovat se na ní bude 3 měsíce. Interaktivní mapu městských hřbitovů spustil Prostějov. Lidé v ní snadno najdou přesné umístění hrobů. Digitalizace téměř 15 000 hrobových míst ve městě a jeho částech vyšla na 1 400 000 korun. Dosud mělo město přehled hrobů jen na papíře. Podrobnosti najdeme na webu prostějov.eu. Zemřel jeden z nejčtenějších českých spisovatelů. V den svých 94. narozenin dnes zesnul v chebské nemocnici spisovatel Vladimír Páral. Do povědomí se zapsal romány Milenci a vrazy či Mladý muž a bílá velryba.
1: Sport.
0: České plavkyně usilují o postup do finále na mistrovství Evropy v Paříži. Barbora Sémanová i Barbora Janíčková prošly do večerního semifinálového závodu na 100 metrů volným způsobem. Sémanová postoupila z 5. místa a Janíčková z 6.
1: Počasí.
2: Úterý bude ráno a dopoledne převážně polojasno. Odpoledne se začne vyjasňovat. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia a pršet by nemělo. Středa bude slunečná s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a nejvyššími teplotami 23 až 27 stupňů. Čtvrtek přinese další oteplení až na 28. Na jihu pokračují pořádné tropy. Itálie hlásí 38 stupňů, Řecko 36, Chorvatsko 35 a Španělsko 32. Všude k tomu jenom samé sluníčko.
3: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
2: Čerstvou nehodou nám hlásíte v Olomouci v ulici Jablonského, tak tady opatrně. Nehoda i se zraněním se aktuálně řeší také v obci Chropině na ulici Skaštická a taky mezi obcemi Skřípov a Konice. Tady nám hlásíte aktuálně srážku osobáku, srny i motorkáře. A na cestách také pozor na policejní hlídku na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník nad Bečvou na exitu Nemilany. Tak hlavně opatrně.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
4: Hudební novinka Rádia Hana.
1: Právě teď.
4: Právě teď.

0: Krásné odpoledne na rádiu Hana, které nebude dál už jenom horké, ale pozor, také italské. Stále pro vás máme vynikající sýr.
1: Italské léto na Hané.
0: Ano, slyšíte správně, italské léto na rádiu Hana pokračuje dál a teď si dáme jednu zamilovanou. Ital Umberto Tozzi v roce 1977 naspíval song, kde slovo ty amo, neboli miluji tě, zopakuje tolikrát, že by to vystačilo na průměrné české manželství na 20 let dopředu. Umberto byl původně fotbalista, ale naštěstí kopačky vyměnil za kytaru. Je to čistá, nefalšovaná romantika o tom, že bez té druhé polovičky je život prostě černobílý. Tak tady to je Umberto Tozzi, jeho přelomový rok 1977 a nesmrtelné ty amo.

0: Umberto Tozzi a Ty Amo. Song ovládl hit parády po celé Evropě a vyhrál prestižní soutěž Festival Bar. A někomu dneska vyhrál také sýr zdarma. Tak kdo pak to je, kdo pak se nám dovolal?
1: Ahoj, ahoj, tady je Richard Přerova.
0: Ahoj Richarde, voláš přímo z Přerova, nebo jsme tě zastihli někde jinde?
1: Ne, jsem na dovolené na Bystřice.
0: Jseš na dovolené? No tak ano. To tiše zavidíme. Jaký je to druh dovolené? Cyklistika, koupačka?
1: Ne. Na chatě a spíš pracovní.
0: Aha, takže pracovní dovolená na chatě, děláš, co se přes rok nestihlo a nechal jsi to na léto.
1: Ano, ano.
0: No tak to jsme rádi, že jsme ti tu práci mohli zpříjemnit právě italským létem na rádiu Hana. A že jsi s námi vyhrál sýr, velká gratulace.
1: Děkuji.
0: Zkoušel jsi to poprvé dneska, nebo?
1: Ne, zkoušel jsem to i s dcerou nesčetněkrát, ale...
0: Nikdy se to nepovedlo.
1: Náhodně, dneska ano.
0: A dneska ano. No, tak vidíte posluchači, tady slyšíte, že to nemáte vzdávat a stále to zkoušet, protože nikdy nevíte, kdy se na vás dostane řada. Ríšo, skvělá zpráva je, že sýrem to samozřejmě nekončí. Tím, že se s nám dovolal, tak se dostáváš i do slosování o třídenní pobyt pro dva přímo v italském Bergamu.
1: A to je super.
0: Tak my ti budeme držet palečky, aby se ti třeba podařila vyhrát i tahle cena. Velká gratulace, Líšo, a vy ostatní nezoufejte. Zítra italské léto na Hané pokračuje dál.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika
0: italiana. Dopřejte si odpolední relax.

A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravazio.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
6: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
7: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
8: Veď predsa je, že sa radovať smie.
7: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
9: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
7: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
10: Posloucháte Rádio Hana.

0: mořské ješky. A co dělat, když na nějakého šlápnete? Já nevím, jak to máte vy, ale pro mě je to ta nejhorší možná hrůza, co se mi může na dovolené stát.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí odpoledne.
2: Rádio Hana a letní servis.
0: Slunce, moře, pohoda a najednou au, au, au. Šlápnout na mořského ježka dokáže zkazit den, ale žádný strach, dá se to rychle vyřešit. První pravidlo, ostny nikdy nevytahujte násilím ani pinzetou, snadno se zlomí a zůstanou v kůži. Místo toho namočte nohu do co nejteplejší vody, tak teplé, co snesete. Teplo totiž pomáhá rozkládat obsažené toxiny a zmírňuje bolest. Kůži kolem ostnů pak jemně promačkejte, často vyskočí sami. A ještě jeden skvělý trik z pláže. Místo potírejte octem nebo citronovou šťávou. Kyselina pomůže drobné zbytky ostnů rozpustit, pak už jen vydezinfikovat a zbytek dovolené prožít raději v botách do vody a s naším letním rádiem.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Hana.
1: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku? Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ. S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci. Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence. Více na skiareal.hlubocky.cz.
3: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
4: Mautsta, hlíte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
3: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
6: Proto ne.
5: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
6: Proto taky ne.
5: Tak proč?
6: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
5: Ale koupil.
6: Fakt?
5: Fakt.
6: Oh, ty jsi nejlepší.
5: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD.

0: BeavID.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BeavID, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BeavID-Olomouc.cz.
2: Zažijte hodové slavnosti ve velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
3: Rádio Haná.
4: Přejeme

ty a tvoje sestra, to je další song, který na Hané nesmí chybět. A i po 17. hodině rozhodně pokračuje dál náš nejlepší hudební výběr. Pojďme se podívat, co nás čeká a nemine. Hit za

0: nebo Robbie Williams. Teď už ale mrkneme do Olomouce, tady dneska silnice hlídají strážníci, tak ať nemáte zbytečně pokutu. Radio Haná je 16.54, díky, že jste s námi.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Připravili jsme si pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. A hned se podíváme do ulic Olomouce. Řidiči ve dvou ulicích tu dnes hlídají strážníci dodržování povolené rychlosti. Hlásí, že s radarem kontrolují na ulicích Svatoplukova a Pekařská. Vyzývají k bezpečné jízdě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: A na Olomoucku, řidiči, nezapomeňte, silnice 46 v Dolanech prochází opravou. Prozatím mohou nákladní auta projet Kyvadlově, ovšem osobní auta si to budou muset objet ve směru od Šternberka přes Bohuňovice a Hlušovice a ve směru z Olomouce přes Tovéř, Dolany a Bělkovice-Lašťany. Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje, že od 20. do 21. srpna tu bude uzavírka úplná. Pokud půjde všechno podle plánu, 24. srpna bude hotovo, píšou domreport.cz. Do nového zamíří přerovští strážníci a dobrovolní hasiči. Příští rok na jaře se dočkají nového zázemí v ulici Šířava v bývalé stanici profesionálních hasičů. Nyní místo prochází rekonstrukcí za 56 milionů korun, píší o tom veřejnoprávní média. Policie si pohlídala, jestli jezdíme bezpečně. V minulém týdnu ve čtvrtek a v pátek vyrazila do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce Roadpol. Hlídala hlavně rychlost.
4: Policejní hlídky zkontrolovali 500 vozidel v Olomouckém kraji. Při akci zjistili 143 dopravních přestupků a téměř všechny vyřešili na místě. Řidiči na pokutách zaplatili 225 tisíc korun. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 102 motoristů a jeden byl pod vlivem alkoholu.
3: Doplňuje policejní komisař Libor Hejtman.
1: Sport.
3: Přední hráč prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík si připsal na konto další úspěch. Na turnaji světového okruhu v Montrealu porazil dnes ráno našeho času Nizozemce Van de Zandschulpa. V zápase na betonu vyhrál 2-0 na sety a tím se probojoval do čtvrtfinále podniku.

0: počasí.
1: Dnes si užíváme jeden z těch opravdu letních dnů, odpoledne polojasno až oblačno, místy se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty stoupají na 35 stupňů. Úterý už přinese příjemnější teploty mezi 25 a 29 stupni a hlavně to bude bez srážek. Ve středu bude převládat slunečné počasí, ale teploty už vystoupí jen na 27 stupňů. Další dny se pak začne opět oteplovat. A co dnešní noc? Ta bude nejen teplá, ale také poměrně klidná. Čekáme polojasno, jen přechodně oblačno a přeháňka se objeví pouze výjimečně.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
1: Na okruhu Olomouce pozor na policejní hlídku, a to na D35 na exitu Olomouc střed Slavonín, tak ať nemáte zbytečně pokutu. Stále se také dořešuje nehoda mezi obcemi Skřípov a Konice, tady to bylo bohužel se zraněním a stále se to dořešuje, tak s tím počítejte. Na D1 na trase Přerov Ostrava za exitem Přerov číhá také policejní hlídka a policie je i v Hranicích v ulici Bilotínská.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

za vaše Radio Hana. Odpoledne už se pomalu blíží ke konci a za chvíli už odstartujeme pondělní podvečer. Máme 17 hodin 18 minut a jestli už máte po pracovní části dne

0: úplně bez telefonu. Žádné zprávy, žádné sociální sítě, jen kafe, zahrada, balkon nebo třeba krátká procházka. Člověk často zjistí, že těch 30 minut klidu dělá pro hlavu víc než další hodina bezmyšlenkovitého scrollování. Takže jestli můžete, na chvíli odložte telefon a nechte dnešní den prostě doznít. Společnost vám bude dál dělat Radio Haná a ten nejlepší hudební výběr. Čeká nás to za Maroon 5 a taky tedy Swims, tak držte vlny.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
2: Mirář,
1: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové,
1: Harley,
2: Single X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
4: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
5: Legenda, která psala historii české rockové scény.
4: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
5: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
4: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
5: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
4: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Naštěji už tam bude.
7: Přestaň! Ty mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Světspánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Světspánku.cz.
10: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Světspánku.cz.
11: Rádio Haná.

0: Rádiu Hana. Jestli ho máte poněkud lenivé, tak si z toho rozhodně nic nedělejte, protože lenivý den je dneska úplně jako dělený. Je totiž 10. srpna. Proč tomu tak je, vysvětlí Radio už kolegyně. Hana,
1: kalendárium. Je tady pondělí 10. srpna, svátek má Vavřinec a na mnoha místech jsme díky dnešnímu oslavenci měli o víkendu svatovavřinecké hody. Bylo to například v Přerově anebo ve Štěpánově. Jinak narozeniny má bývalá tenistka Andrea Hlaváčková, herec Antonio Banderas a nebo italský zpěvák Drupy.
2: Nic nebude hotovo.
3: Jak nic nebude, Vlasto, nedělaj krávu.
1: Cože? Nic nebude? Tak v tom případě je tady správně den lenosti. My ovšem makáme dál. A to i na začátku týdne v pondělí 10. srpna.
4: Rádio Hana, kalendárium.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
8: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxiku život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
9: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
10: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
11: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
12: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.
14: Nejlepší hudební výběr.

Max Warren na závěr pondělního odpoledne na rádiu Hana. I když je tu podvečer, teploty neklesají a stále venku měříme kolem 32 stupňů Celsia. No a na tyhle vysoké teploty si posvítíme také ve zprávách. Mrkneme totiž, jak jsme na tom se zásobami vody na Olomoucku. No a podíváme se také na výluku tramvají v Olomouci. Tak držte vlny. Hit za hit.

0: Dáme také Eňu. A nebo Kateřinu Marii Tichou. Radio Hana je 17.54. Tady máme zprávy dřív než ostatní.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: A už tu jsou další zprávy. Kdo potřebuje jet v Olomouci tramvají, nezapomeňte, v Olomouci je nově výluka. Tramvaje nejezdí v úseku mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistil cestujícím náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka kosmonautů. Obce na Olomoucku bojují s klesající hladinou vody ve vrtech a rostoucí spotřebou. Radnice proto důrazně apelují na obyvatele, aby s pitnou vodou šetřili a zbytečně s ní neplýtvali. Zároveň se ale snaží situaci komunikovat opatrně, aby mezi lidmi nevypukla zbytečná panika. Dětské skupiny v Česku mají nejasnou budoucnost, čelí totiž úbytku dětí a tím i hrozbě zániku. Jak píše Deník, někteří provozovatelé proto zvažují přeměnu svých zařízení. Namísto dětských skupin plánují začít nabízet péči o seniory, pro které je péče dlouhodobě v Česku kapacitně nedostačující.
1: Sport.
3: Sledujeme přípravu hokejových týmů na novou sezónu Extraligy. První přátelák mají před sebou i olomoučtí Kohouti. Čeká je utkání v domácí Plechareně, a to v úterý od 18 hodin. Uvidíme, v jaké formě nastoupí.
1: Počasí.
0: Pondělí je opravdu horké, teploty stoupají až na 35 stupňů Celsia, čekáme polojasnou až oblačnou oblohu, lokálně se objeví také přehánky. Meteorologové upozorňují na silnou zátěž teplem. V úterý už přijde výrazné ochlazení, teploty se dostanou maximálně na 25 až 29 stupňů a srážky se neočekávají. Ve středu bude ještě chladněji, jasno až skoro jasno a nejvýše 23 až 27 stupňů. Zajímavostí je, že dnešní noc bude kvůli vedru výrazně teplejší než ty předchozí. Teploty podle meteorologů neklesnou pod 18 až 14 stupňů Celsia.
1: Doprava.
0: Olomouci je doprava aktuálně bez nehod i bez kolon, tak jen tak dál. Bouralo se ale ve Zlíně v ulici Třída Tomáše Bati, tak tady nohu z plynu. Pozor i na D55 na trase Hulín-Otrokovice mezi exity Hulín-Východ a Otrokovice-Sever, tady číhá policie. A policejní hlídka je také na D35 na trase Mohelnice-Olomouc před exitem Mohelnice a nebo v Hranicích v ulici Hranická.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

Kateřina Marie Tichá a vaše rádio Hana. Užíváte si s námi pondělní podvečer s datem 10. srpna a dnes má svátek Vavřinec. Právě kolem tohoto data se tradičně mluví o slzách svatého Vavřince. Tak se lidově říká meteorickému roji Perseid. Jeho aktivita už probíhá a v následujících dnech bude vrcholit. Takže až budete někdy večer venku, zkuste místo mobilu na pár minut koukat nahoru a kdyby vám

nad hlavou něco proletělo, nemusíte si nic přát, ale můžete. U padajících hvězd se to přece jen tak nějak sluší. Na rádiu Hana vám k tomu pošleme Adele Europe, anebo také kapelu Lucie, tak držte vlny.

0: odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
7: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u Kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
8: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
9: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Každé pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Ahoj, co se nám uvolnilo na nebi, Tondo?
2: Ahoj, Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ona se hlavně uvolnila na nebi napěťová vazba mezi Venuší a Marzem, která teď asi 3 týdny i vztahy mezi muži a ženami spíš komplikovala a sexuální životu komplikovalo. A od tohohle týdne už se to může lepšit. Ten týden vidím jako hodně seznamovací, romantický, zamilovávací, protože Venuše je naproti Neptunu, v trigonu na Uran, v trigonu na Pluto, takže vznikne množství důležitých vztahů a tohle neříkám v našem vysílání každý týden, viď?
1: Pravda, to neříkáš pravidelně. Tento týden přeje tady seznamování i romantice v ložnici, super. Co se rýsuje na víkend? Máš vzkaz pro všechny, kteří nechtějí sedět doma, vyrazí k vodě a třeba i můžou popíjet alkohol?
2: Ona na nebi bývá jako rovnováha mezi těmi plusy a mínusy a tou stínovou složkou je o víkendu tendence lidí, co si rádi přihnou to přepísknout a upřímně řečeno i jako utopený lidi, který ve vodě něco jako špatně nebo připitý, jo, to tam je na tomhle víkendu úplně jako kritická okolnost.
1: Děkujeme za upozornění, dávejme na sebe pozor, hvězdná poselství každé pondělí na našem rádiu od astrologa Tondy Baudyše.
2: Jo, hele, díky, zdravím tebe i posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
5: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. Ford D-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D-Ran a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
8: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
9: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
10: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulec, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Haná a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
0: Tohle je Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslední.

0: počasí.
1: Úterý bude ráno a dopoledne převážně polojasno. Odpoledne se začne vyjasňovat. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia a pršet by nemělo. Středa bude slunečná s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a nejvyššími teplotami 23 až 27 stupňů. Čtvrtek přinese další oteplení až na 28. Na jihu pokračují pořádné tropy. Itálie hlásí 38 stupňů, Řecko 36, Chorvatsko 35 a Španělsko 32. Všude k tomu jenom samé sluníčko.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: George Michael, to jsou 90 na rádiu Hana a taková malá ochutnávka toho, co nás dneska čeká. Od 8 startují naše 80 v 8, od 9 potom naše 90 v 9. Takže budeme opět i dnes večer vzpomínat na hity, na kterých jsme vyrůstali. Tak nezapomeňte ladit dál. Za chvíli si dáme Harryho Stylese, opět Aradeček, nebo také švédské duo Roxette a také se podíváme na to, co se děje v našem regionu. Policisté rozdávali pokuty ve velkém, hasiči také nelenili a v Přerově pokračují velké oslavy. Tak držte vlny.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na rádiu Hana.
2: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
3: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
4: Rádio Hana.
3: Vaše věrné rádio.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
6: Migové.
5: Harley.
6: Single X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
10: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají. Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš. Původní sestava pražského výběru. Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule. Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez. Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek.

0: Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Rádio Hana.
1: Vaše letní rádio.

0: come home. O čem se píše?
1: Na našem rádiu víme, kde se co šustne, taky máme přehled, o čem se píše. Policisté v Olomouckém kraji kontrolovali rychlost, hlídky zkontrolovali 500 vozů. Olomoucký Report pro nás zjistil, kolik z nich zaplatilo pokutu. Článek na webu report.cz. Náročnou směnu měli v sobotu 8. srpna hasiči na Šumpersku. Zasahovali u 4 požárů. Hořilo i na hřbitově. Bližší informace pro nás má šumperský rej. 50. přirovského kina Hvězda pokračují, podzim přinese kinodny i návrat k analogovému promítání. Bližší informace o programu oslav najdeme na webu města Přerova přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana. Rádio Hana.
2: Přejeme vy.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana. 80 v 8.

Vrátíme do doby velkých melodií, výrazných účesů a hitů, které poznáte po prvních pár vteřinách. Startují naše 80ky v 8 na rádiu Hana. Hodina plná toho nejlepšího z 80. let, takže nesmí chybět Michael Jackson, Chris DeBourg, Milli Vanilli, Double, Police, Elton John a mnohem víc. To jsou 80ky v 8 na rádiu Hana. Právě teď díky, že se vracíte v čase zpátky s námi.

0: I tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník dubanské desítky. Ford Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa, že sa rádovať smie.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na nás teším.
1: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudeb.

0: u nás nehrozí.
1: My hrajeme vaše oblíbené hity 80. a 90. let.
0: K tomu navíc prověřené novinky a přidáváme také hudební špeky, které jinde neuslyšíte.
1: Hudební apka v mobilu může být fajn, ale nikdy nenahradí to, co posloucháte u nás.
0: Originální playlist vytvořený živou inteligencí každou hodinu a každý den jen pro vás. Rádio

Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. 90 v 9.

Pokračujeme v hudebním cestování časem a teď se posouváme do dekády, která nám dala nezapomenutelné refrémy, první velké taneční hity a éru, kdy se hudba nahrávala na kazety i CDčka. Ano, startují naše devadesátky v 9, hodina toho nejlepšího z 90. let. Těšit se můžete na Mobyho, bude i Mariah Carey, Hathaway, Lionel Richie, Joe Cocker, Erasure, Pet Shop Boys a mnohem víc. Třeba taky Level 42, ti k vám letí právě teď. Tohle jsou devadesátky v 9 na Rádiu Hana. Krásný večer.

0: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
1: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
0: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
0: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
2: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
3: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
0: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
5: Rádio Hana. 90 v 9.
6: Check it out.

Víte, že slovo láska použili slavní Beatles 613krát ve svých písničkách? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady pondělí, 10. srpna, svátek má Vavřinec a na mnoha místech jsme díky dnešnímu oslavenci měli o víkendu svatovavřinecké hody. Bylo to například v Přerově anebo ve Štěpánově. Jinak narozeniny má bývalá tenistka Andrea Hlaváčková, herec Antonio Banderas anebo italský zpěvák Drupy.
2: Nic nebude hotovo.
3: Jak nic nebude, Vlasto, nedělaj krávu.
1: Cože? Nic nebude? Tak v tom případě je tady správně den lenosti. My ovšem makáme dál. A to i na začátku týdne v pondělí 10. srpna.
0: Rádio Haná, kalendárium.
4: Rádio Haná.

noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: Johana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Chýbajú na melity. Nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každé pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Ahoj, co se nám uvolnilo na nebi, Tondo?
2: Ahoj, Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ona se hlavně uvolnila na nebi napěťová vazba mezi Venuší a Marsem, která teď asi 3 týdny i vztahy mezi muži a ženami spíš komplikovala a sexuální životu komplikovalo. A od tohohle týdne už se to může lepšit. Ten týden vidím jako hodně seznamovací, romantický, zamilovávací, protože Venuše je naproti Neptunu, v trigonu na Urán, v trigonu na Pluto, takže vznikne množství důležitých vztahů a tohle neříkám v našem vysílání každý týden, viď?
1: Pravda, to neříkáš pravidelně. Tento týden přeje tady seznamování i romantice v ložnici, super. Co se rýsuje na víkend? Máš vzkaz pro všechny, kteří nechtějí sedět doma, vyrazí k vodě a třeba i můžou popíjet alkohol?
2: Ona na nebi bývá jako rovnováha mezi těmi plusy a mínusy a tou stínovou složkou je o víkendu tendence lidí, co si rádi přihnou to přepísknout a upřímně řečeno i jako utopený lidi, který ve vodě něco jako špatně nebo připitý, jo, to tam je na tomhle víkendu úplně jako kritická okolnost.
1: Děkujeme za upozornění, dávejme na sebe pozor, hvězdná poselství každé pondělí na našem rádiu od astrologa Tondy Baudyše.
2: Jo, hele, díky, zdravím tebe i posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Italské léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
3: Vyhrála jsem si, moc se na ně těším.
4: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
3: Vyhrála jsem těstoviny.
5: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
3: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
4: Pojedu do Bergama.
3: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
3: Ať je italské léto nahané.

0: Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger, a má povolení vysílat.
2: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedů. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
1: Nejlepší bondovky všech dob. Poslouchej.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím. Asi zaš.

0: A už tu jsou další zprávy. Kdo potřebuje jet v Olomouci tramvají, nezapomeňte, v Olomouci je nově výluka. Tramvaje nejezdí v úseku mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistil cestujícím náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka kosmonautů. Policie se obrací na širokou veřejnost ohledně pátrání po 29-letém muži z Hranicka. Hledaný Jaroslav Králíček je v pátrání kvůli násilnému trestnému činu. Skrývat se může v Hranicích či v Lipníku. Jeho fotku najdete aktuálně na webu report.cz. Pokud ho zahlédnete, volejte na linku policie 158, ale nepokoušejte se ho zadržet. Dětské skupiny v Česku mají nejasnou budoucnost, čelí totiž úbytku dětí a tím i hrozbě zániku. Jak píše Deník, někteří provozovatelé proto zvažují přeměnu svých zařízení. Namísto dětských skupin plánují začít nabízet péči o seniory, pro které je péče dlouhodobě v Česku kapacitně nedostačující. Sport. Sledujeme přípravu hokejových týmů na novou sezónu Extraligy. První přátelák mají před sebou i olomoučtí Kohouti. Čeká je utkání v domácí Plechareně, a to v úterý od 18 hodin. Uvidíme, v jaké formě nastoupí.
1: Počasí.
2: Úterý bude ráno a dopoledne převážně polojasno, odpoledne se začne vyjasňovat. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia a pršet by nemělo. Středa bude slunečná s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a nejvyššími teplotami 23 až 27 stupňů. Čtvrtek přinese další oteplení až na 28. Na jihu pokračují pořádné tropy, Itálie hlásí 38 stupňů, Řecko 36, Chorvatsko 35 a Španělsko 32. Všude k tomu jenom samé sluníčko.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Cestovní pas Jamese Bonda, Daniela Craiga, není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace, zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauren Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to nějak.
1: Ne, to fakt nejde.
0: To víš,
1: ne,
0: ne,
1: ne, čeku, prostě, to není zranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádnou na pódium.

0: Videl som ťa na YouTube. V tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho. Zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho, El.
1: Ale fakt, tam strašně čí.
2: Podle mě by měl ještě víc.

0: na to Charlie.
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
0: Omlouvám se za ty gremy. Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: první dobu nevykračuješ, začínáš až na druhou. Počkáš si na ní, jasný?
1: Už jsem ti říkala, že tyhle tance neumím.
0: Tak raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři,